A skúsať ty, čo da treba. Ty vieš, ty slab, ty knieme los. Aber Mura, dich ist ich geduldet.